I am music. I am rhythm. I'm a DJ. I am Alice DJ.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty sachriste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: V pátek 11. září to pod Hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio

0: uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Úterý 8. září a já pro vás mám další zprávy. V Mladé Boleslavi začne ve čtvrtek 17. září rekonstrukce vodovodu v ulici Jana Palacha. Práce omezí parkování před blokem domů číslo 1027 až 1037. Omezení potrvá předběžně do 20. října. Jako náhradní parkování bude možné využít plochu v Havlíčkově ulici u křižovatky s Jana Palacha, nedaleko odboru dopravy. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch si je vědom některých neefektivních prvků v systému veřejného zdravotnictví a připouští změny, které se ale podle něj nesmí projevit v péči o pacienty. Tady je ministr Vojtěch.
3: Já jako minister zdravotnictví vždy budu prosazovat, abychom investovali do zdravotnictví, to je logické. A na druhou stranu určitě existují neefektivity v systému, to je zřejmé, takže hledejme právě ty neefektivity, které nebudou mít dopad na péči o pacienty, ale já si nemyslím, že to je přímo kapitole ministerstva zdravotnictví, která je poměrně malá, ale spíše o systému veřejného zdravotního pojištění.
0: Sportovní servis.
2: Česká tenistka Linda Nosková se dnes utká ve čtvrtfinále US Open s obhájkyní titulu a světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Zápas v New Yorku začne v 17 hodin českého času. Nosková postoupila do čtvrtfinále US Open poprvé v kariéře. To byly další zprávy Rádia MB. Krásné úterý.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Krásné úterní ráno, pojďme se podívat na to, co nás dnes čeká v dopoledním rozjezdu mezi 9 a 12 muziku. Mezi 9 a 12 hodinou. Muzika samozřejmě také, skvělá muzika, včetně 90. To je jistotka. Také několik zajímavostí, nejen z Mladoboleslavska. Budeme soutěžit o 2 volňásky na Valečovské léto, protože tam v pátek vystoupí kapely Trautenberg, Alkohol a Morčata na útěku. A bude to dnes mezi 10. a 11. hodinou, takže číhejte. No a dále pro vás budeme mít rozhovor. Rovněž po 10. hodině dorazí do našeho studia frontman kapely Otazník a také frontman kapely Civilní obrana. Takže si budeme povídat. Teď ale Safri Duo, hezké ráno.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Ta hodina, to znamená, že Sára nám nabídne další zprávy, ale ještě do deváté, přátelé, kapela Otazník a dáme si Bávo. Mezi 9. a 12. hodinou, tedy dopolední rozjezd, ještě jednou připomínám, že mezi 10. a 11. hodinou budeme soutěžit o lupeny na Valečov a také přivítám hosty, zástupce kapel Otazník a Civilní obrana. Budeme si povídat o velkých akcích, které se chystají. Teď ale zmiňovaný Maliaci a dáme si právě Bávo. Hezké ráno.
1: Radio MB. Radio MB.

0: Bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Další zprávy Rádia MB pro vás máme právě teď, vítejte u nich. V Mladé Boleslavi se v neděli 13. září uskuteční textilní neděle s ošatníkem. Od 10 do 16 hodin mohou lidé odevzdávat nepotřebné oblečení a boty na třech místech u odboru dopravy na severním sídlišti, u 6. základní školy a před ošatníkem na Starém městě. Zachovalé věci poputují k lidem v sociální nouzi. Minister školství Robert Plaga před jednáním s motoristy o rozpočtových úsporách zdůraznil, že závazek programového prohlášení na růst platu učitelů rozložil do 3 let, jinak by byl rozpočet na příští rok vyšší. Tady jsou jeho slova.
3: Dneska na základních školách máme přes 100 000 dětí, které mají nějaké podpůrné opatření. Pokud byste je chtěli dávat do speciálních škol, tak zaprvé upozorňuji, že speciální školy jsou 3x dražší na jednoho žáka než školy běžné. Za druhé, většina dětí do speciálních zvláštních škol nepatří, jsou inteligentní, potřebují jenom podporu. Potom se budeme bavit, pokud někdo potřebuje vysvětlit vícekrát, jsem připraven.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisty Mladé Boleslavi čeká v sobotu 12. září další zápas šance ligy. Od 15 hodin nastoupí na hřišti Slovanu Liberec. Boleslav je po 7 kolech na 3. místě tabulky a v nové sezóně zatím neprohrála. Liberec je druhý, takže půjde o přímý souboj týmů z čela soutěže. Za námi jsou další aktuální zprávy. Mějte krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Bomba Lurína na rádiu MB. Krásné úterní dopoledne. Je tu úterý s datem 8. září. Užijeme si ho. Možná jeden z opravdu vyloženě posledních letních dnů, tedy těch parnějších až tropických. Ano, je to tak. 8. září slaví Pink 47. narozeniny. Avicii by dnes také slavil. Narodil by se rovněž 8. září, ale tam nahoru odešel 20. dubna 2018, když mu bylo pouhých 28 let. Budeme si povídat třeba, přátelé, v této hodině třeba také o Love Islandu. Ano, budeme, protože včera se tam rovnou v prvním díle objevil člověk, kterého prostě já osobně znám. Koukal jsem na to jako puk, nevěděl jsem to. Nevěděl to ani můj kámoš, velmi dobrý kámoš, jehož ten člověk je velmi dobrým kamarádem, prostě byl vázán mlčenlivostí. Tak jsme si hned večer psali, no povíme si více v této hodině. Nezapomeňte, že po 10. budeme soutěžit, přivítáme hosty, za malou chvíli ze všeho nejdříve, ale Sandra bude zpívat, tak ještě jednou pohodové dopoledne.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

0: Kiss Me, a to se hodí, to se hodně hodí, protože si teď budeme povídat o Love Islandu, přátelé, a tam se to teda líbalo zase hned v prvním díle, koukáte na to. Včera začala nová série, zase teda byly líbačky, podobně jako minule, ale pozor, na konci dílu tam jako bombšilák přišel klučina, kterého i já vlastně, řekl bych, dobře znám, zná ho i Luky, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, ano.
2: Jak říkáš, náš kamarád, nehraje to?
3: Už?
0: Jo,
3: už se
0: jo, zase se tady v tom náš kolega David Hrabal. Nevadí, jo, ale už to máme.
3: Taky zdravíme Fešáka.
0: Jo, takže vlastně je to člověk v tom Love Islandu, kterého dobře známe. Je to hodně dobrý kamarád tvého bráchy Dana.
3: Ano, a vlastně náš taky. Pojďme si to říct,
0: jo,
3: pojďme si to přiznat.
0: Pojďme to nazývat,
3: se s ním bavili.
0: Pojďme to nazývat pravými jmény. Je to náš dobrý kamarád a je v Love Islandu. Já jsem s ním byl nedávno vlastně i na paintballu a potom jsme se potkali na svatbě právě Dana, kde jsem si s Matesem nebo s Matějem, jak chcete, povídal o holkách, jo, seděli jsme stranou a vůbec mě nenapadlo, že ho za pár vlastně týdnů uvidím v televizi. On vlastně byl asi vázán nějakou mlčenlivostí, on to neřekl ani Danovi. To jsou hodně dobrý kamarádi, on mu říkal jenom, že jede na celé září pryč. Dan mu říkal, a kam jedeš, nemůžeš jako naznačit, ne, nemůžu nic říct. A včera mi Dan psal, aha.
3: Je to pecka a dává mi to smysl, protože já jsem ho poprvé viděl vlastně u Dana na zahradě na nějaký grilovačce a sám jsem si říkal, hergot, to je fešák. Vysoký, vypracovaný.
0: Já jsem se tě chtěl zeptat, jak ti je po těle, když se vedle tebe objeví takovejhle fešák, ze kterého holky nespustí oči. Vlastně ani ty ne. Jak se cítíš, jak je ti po těle?
3: Hele, jak to bylo v Přátelích, tuším, že to řekl, není dobré pro moje ego stát vedle takového člověka.
0: No jasně. No.
3: Je to, on je jak z plagátu, je to neuvěřitelný, ten by mohl být z fleku, hollywoodská hvězda, jo. Klidně.
0: On teda, Mates, sklízí opravdu velkou chválu, sklízí ovoce u holek, co jsem viděl komentáře.
3: Ano.
0: A vlastně reakce na ten první díl, takže hodně se líbí.
3: Hele, já jsem 100% na ženský, ale s Matesem bych klidně chodil. Je to prostě fešák a je, když vidíš všude, kde s ním seš, třeba na té svatbě, když dám za příklad, všichni na něj koukali, chlapi, ženský, tvoje přítelkyně, tam myslím, že by stačilo říct slovo a okamžitě bys byl single. Okamžitě.
0: Je to možný, no, je to možný, nevím, těžko říct, no. Každopádně... No
3: teď ještě v Love Islandu, jak jsme se bavili, ten život je nespravedlivý.
0: Je.
3: My voškliví, přiklouzlí.
0: Jo, naběhlo tam pět jako solidních kluků, jeden teda hodně divnej, já nevím, si to viděl, ale podívej se na to, za to stojí, ale pak tam přišel Mates a i ty kluci na tom balkónu, prostě otevřený pusy a cože. Prostě úplně o level jako jinde, no. Neskutečný.
3: Jak to ten Bůh tam prostě někomu naházel lopatou?
0: To jsem chtěl prostě říct, že na té svatbě nám nezbývalo nic jiného, než se podívat na nebe a zpívat si. Přiznej si to, bože, hned.
3: Já jsem se tím moc nepobe, tak to si zpívám i bez Matese už dlouho. Je to nespravedlivý. Na někoho se prostě vykašle a nikomu to tam nahází bagrem. Já nevím.
0: Potom mám chuť jako brečet.
3: Já jsem brečel chvíli.
0: Chvíli za rokno. No jo, no tak se podívejte na první díl Love Islandu, je tam náš kámoš Mates, vlastně Mates, který se já nevím, si maká i ve Škodovce?
3: Ne, vůbec ne, Mates
0: je sportovní
3: dělá,
0: kameraman, on to tam říká.
3: Ano, ano, čistě sportovní kameraman a vlastně i pro novou dělá různý v režii a jo, tak dále, ale motá se zkrátka podle
0: jasně, no.
3: kolem té sportovní kamery a všeho.
0: No štve mě strašně, takhle se povíst, to je prostě jízda, no, ale jako divím se, že on snad jako, nevím, jestli občas nějaký modeling dělal, ale není to to, s čím by se živil, přitom úplně v klídku jako může, nějakou kameru nepotřebuje. Že úplně v klídku se projít pomole.
3: Ano, tam by mohl být jako... klidně i před tou kamerou, ne jenom za tou kamerou. A on dokonce, myslím, hrál v nějakém seriálu nekonečném, občas si tam střihnul nějakou roličku, asi krátkou, někde takhle se myhnul, ale ten by strčil hravě do kapsy všechny naše herce, možná i zahraniční.
0: Jo, no, i naše modely, jako dá se
3: ano,
0: říct.
3: Ano.
0: No. Takže se divím, že ho ještě nikde nevyužili. No a budeme to nadále sledovat, no, zajímá mě to, jak to dopadne, budu Matesovi fandit a zajímá mě, jestli až vlastně teďka mu poroste Instagramu, poroste sledovanost, zajímá mě, jestli s námi příště půjde na ten paintball, anebo už bude ta hvězda, ten, který toho bude mít strašně moc a už nějaký troubové z Boleslavy ho nebudou zajímat. Na to jsem zvědavý.
3: To se pravděpodobně stane, nebo je to samozřejmě takovej nepsaný zákon, ale...
0: Ty taky od té doby, co seš v rádiu MBO, máš ten, trošku ti narostlo.
3: No, jako určitě, ty můžeš být rád, že se s tebou bavím, ale...
0: Nepočkal jsem tady taky.
3: Aha, sakra. Ale je spoustu těch, který jo, prostě pro mě už nic neznamenají, rozumíš?
0: Jasně,
3: neděláme si samozřejmě legraci.
0: Jo.
3: Trošku.
0: Tak jo, tak zdravíme všechny fandy, podívejte se na Love to. Island, klidně nám napište nějaký postřehy do našeho chatu, do komentářů.
3: A kdybyste vy, krásný holky, se chtěli s Matesem seznámit, tak přes
0: musíte
3: nás.
0: Musíte přes nás, všechno jde přes nás.

děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Svět je zlej.
2: Ale 14. listopadu bude v KDB Zno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: 37. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: V pátek 11. září to pod Hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Pavelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: Tohle byla Minelli na rádiu MB. Za malou chvíli už přivítáme hosty, zástupci kapel Otazník a Civilní obrana dorazí k nám do studia. Luky, hokejisté Mladé Boleslavy dnes odehrají poslední přípravné utkání předposlední před začátkem nového ročníku extraligy. Kádr tedy známe, nové dresy taky. Viděl jsi nové dresy?
1: Viděl jsem nové dresy. Už se na ně těším, protože to jsou i naše montérky, dá se říct.
0: Jo, ale škoda, že jsi nebyl v té Olympii v sobotu, když to představovali, protože ty dresy tam představovali hezký holky. To by se ti líbilo.
1: Ano, záviděl jsem, viděl jsem samozřejmě fotky a mrzelo mě to, no, určitě.
0: Jo, no. Tak když si domluvíš jinou práci, no. Dnes doma tedy bruslaři vyzvou Litvínov, ve čtvrtek ještě Kladno a pak už půjdeme na extraligu a Boleslav začne 16. září na ledě Budějovic, doma se představí hned 18. září proti Karlovarské Energii. Máš nějakou predikci pro tu letošní sezonu, jaké to bude?
1: Mám přání, není to úplně predikce, protože ten tým se dost vlastně obměnil, dá se říct. Takže no, netroufnu si odhadnout na tom Slovensku, jak byli kluci teď krásně to otočili 3-5 ze 3-0, nebo 5-3. Tak to na mě zapůsobilo a dalo mi to takovou trošku naději, že ta sezóna by mohla s těmahle střelcema vlastně být minimálně o trochu lepší než ta minulá, protože vlastně střelci, branky, to je to, co nám chybělo už.
0: Hele, nechoď kolem horké kaše, jo. Řekni umístění. Hele, máme na telefonu právě teď i Davida, hezké dopoledne.
2: Ahoj, kluci.
0: Právě řešíme, kolikátá Boleslav skončí. Samozřejmě můžeme se tady bavit o tom, že to bude hezký hokej, že si přejeme, aby hlavně se vyhrávalo, aby byla vítězná šňůra. Ne, my chceme umístění. Luky, co si nebo co si myslíš, že to bude?
1: Hele, zůstanu při zemi, samozřejmě chtěl bych nějaké aspoň druhé, třetí, první místo. Samozřejmě, ale to se asi nestane. Pojďme, říkám, sedmý.
0: Ano, my tady rádi tipujeme. Davide, co tipuješ ty?
2: Já se shodnu s Lukym, protože já asi nebudu tipovat, ale já spíš řeknu, co si přeju, jestli teda můžu. Já si přeju klidný střed tabulky, dostat se do playoff a pak se pokusit prostě dojít co nejdál.
1: Já myslel růžovýho jednorožce.
0: To zní rozumně. Tak to si budeme přát asi všichni. Já jsem také chtěl říct nějaké to osmé místo. Samozřejmě přeju si něco lepšího, ale do osmého místa a potom třeba chytit nějakou formu. A kdyby se dařilo v playoff, budeme rádi. Já bych tady chtěl nějaké semifinále. Finále bych tady chtěl zažít v Boleslavi. To musí být neskutečný, kdyby to město žilo a...
1: To by si se musel přijet zahrát někdo, a ne.
0: Třeba uvidíme, necháme se překvapit. Rádio MB. Rytmus.

0: 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Další úterní zprávy Rádia MB mohou začít. Sdílená kola jsou v Mladé Boleslavi stále velmi oblíbená. Jen během srpna si je lidé vypůjčili téměř 23 000krát. Systém Nextbike nabízí ve městě stovky kol a lidé je využívají především pro rychlou dopravu po Boleslavi. Vysoký počet výpůjček potvrzuje, že sdílená cyklistika má ve městě své pevné místo. Škoda Auto eviduje 45 000 objednávek na nové elektrické vozy Epic a Peak. Z toho je 770 objednávek modelu Peak v České republice. Tady je vedoucí českého zastoupení Škody Jiří Maláček.
3: My věříme, že díky těmhle dvěma modelům, speciálně v České republice, se nám tyhle ty dva segmenty podaří vytvořit. A proč si to myslíme, vám ukážu na jednom konkrétním čísle. My máme už dneska číslo, kolik evidujeme objednávek od zákazníků. V podstatě dneska jsme zhruba 2,5, možná 3 měsíce od světové premiéry a evidujeme 770 objednávek, což je za nás fantastický číslo. Vzpomenuli jsme si na to, že celý ten segment podobných modelů udělal od začátku roku 260 registrací.
0: Sportovní servis.
2: Hokejový útočník Dominik Lakatoš má po konci v Mladé Boleslavi nové angažmá. 29-letý hráč bude pokračovat ve slovenské extralize, kde oblékne dres Dukly Trenčín. Lakatoše do Trenčína přivedl sportovní ředitel klubu Branko Radivojevič. To byly další zprávy Rádia MB. Krásné úterý.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Zděna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Posloucháte Mladoboleslavské rádio MB a na rádiu MB začíná půlhodinovka s kapelou, tentokrát s kapelami, protože v našem studiu je Ludva, frontman kapely Otazník. Hezké dopoledne, Ludvo.
3: Ahoj.
2: Je tu také Robin, klávesy zpěv, opět Otazník.
4: Krásný dopoledne.
2: A v neposlední řadě za kapelu Civilní obrana je tu s námi kytarista, zpěvák Marek Calík. Také hezké dopoji tobě.
3: Čus.
2: Tak začneme u Otazníku. Chlapi, chystá se toho hodně, hodně toho máte zase za sebou. Jak si užíváte vlastně celkově to letní turné, které zrovna jedete?
4: My za sebou máme, nebo máme téměř za sebou podle mě asi nejkrásnější léto, který jsme kdy měli tu čest odjet. Nebylo za stolik kvantitativně naplácený koncertama, ale byly to nádherný velký akce, na spoustu z nich jsme se podívali poprvé v životě. Já si nemůžu odpustit takovou slaďárnu říct, když jsme tady byli před půl rokem si popovídat naposledy, tak padnul dotaz, na jaký akci bychom si chtěli zahrát ze všeho nejvíc, a já jsem tak po třech sekundách přemýšlení řekl Rock for People a to byl zlatý hřeb letošního léta. Takže už jenom kvůli tomu si myslím, že naše letní turné je nezapomenutelný nevopakovatelný a jak můžete slyšet, téměř nepopsatelný.
2: No, Radio MB totiž nosí štěstí, tak teď řekni Wembley na příště a uvidíme, co se stane.
4: Wembley. A když ne Wembley, tak aspoň tady jako kolegové z Civilky Velká Lucerna.
2: Chápu. Před vámi Mostecká slavnost, pak už konečně výroční koncert, k tomu se dostaneme, ale nejdříve k té Mostecké slavnosti, o co se jedná?
3: V Mostě je krásná městská slavnost, která je zadarmo, takže se těší hojný účasti a hrajou tam velký hvězdy české scény, takže vždycky je to pro nás čest, když můžeme být i my součástí téhle akce. A ještě se strašně těším třeba na příští rok na Bolka Fest, kde jsme jako jedna z prvních potvrzených kapel, takže boleslavský posluchači se na nás můžou těšit a my tam zahrajeme velmi speciální set. Bude to jiný set než celý zbytek léta.
2: Myslím si, že to bude velký vlastně po tom koncertu ve Škodovce, to bude zase pořádné publikum na domácí půdě, to bude stát za to, si myslím.
4: Přesně tak.
2: Tak se nedivím, že se těšíte. Máro, kapela Civilní obrana, ta má za sebou samozřejmě také dlouhou historii, letos dokonce 6 koncertů v 6 městech během jediného dne, přičemž kapela vlastně s fanoušky cestovala vlakem. Je to pravda?
5: Bohužel je to pravda.
2: Jak jste to dali?
5: Byl to hrozný masakr, prostě od 8 od rána do 8 do večera seš, buď hraješ, anebo si povídáš s lidma, vlastně si neodpočíneš 12 hodin vůbec, ale zase na druhou stranu dostáváš brutální prostě explozi energie od těch lidí, kteří jsou v tom prostě s tebou. Že najednou ta kapela místo 10 členů celého toho týmu je vás najednou jako 150, který pořád spolu jedou na každý ten koncert. Nádherný, nádhera, fakt to bylo krásný.
2: Kdo vlastně s touhle myšlenkou přišel?
5: No, bohužel jsem to byl já, jsem si na sebe úplně bič. Všechny kapely se mi za to smáli, že jsem magor, hlavně teda Ota Hereš z Alkoholu, ten říkal, že jsi mají hovado, to se prostě nedělá, to se nedá uspívat, ty to nedáš.
3: U něj by to nebyl žádný rozdíl.
5: A on by to zvládnul taky, já jsem říkal, pojď taky, pojď s náma, no, jako jasné. Ale přišel jsem s tím já a je to fakt jako, je to náročný nejen na ten koncert jako takovej, ale hlavně jako na tu organizaci, že vlastně jasně. Opravdu jdeš po nádražích, jdeš vlakem, takže organizovat České dráhy, správu železnic, vůbec jako jak pojedem, aparaturu, jak tam postavíme, kdo to postaví, co tam bude, fakt to je mazec jako na půl roku příprav, ten jeden den opravdu jako zabral. No.
2: No, mě by zajímalo, jaké je to jako zvládnout to i z hlediska toho, že někde možná padne nějaká ta kapka alkoholu, je těžké asi všechny odmítat. Nepřijedeš někam už jako tak trošku společensky unavený potom?
5: Tady to bych si měl nechat pro sebe, ale ne. Jako, my máme jako dohodu v kapele, že před koncertem maximálně 3 piva. Tady byla nevýhoda ta, že těch koncertů bylo 6. Takže, ale zvládli jsme tohle vždycky. Jo, dobrý to bylo.
2: U kapely Otazník je to taky maximálně 3 pivka.
3: A 3 je docela dobrý, to my máme jedno teda.
2: Jedno, jo. Samý vzorný tady máme. Dáme si muziku, za chvíli budeme pokračovat. Máme toho hodně, co bychom měli probrat. Dáme si píseň Spolu na pořád, to znamená píseň od kapely Civilní obrana. Pojď nám Máro trošku představit.
5: Hele, tady ta písnička má pro nás obrovský význam, protože my letos slavíme 20. výročí a udělal jsem takovou jako pecku pomalejší a hrozně jsem chtěl, aby prostě nepropadla, aby byla jako fajn. Takže se na ní se mnou podíleli na hudbě kluci z kapely Činasky a text psal Lukáš Vořáček, vlastně dvorní textař Vaška Nojda Bárty.
2: Tak si ji dáme právě teď na Rádiu MB.

0: můžeme pokračovat v našem rozhovoru. Tohle byla kapela Civilní obrana. Jsem rád, že tu máme zástupce této kapely, je tu s námi Mára. Teď ale zase na malou chvíli zpět k otazníku. Je to takové páté přes deváté, ale dneska prostě to musíme tak nějak dát na střídačku. Přestupní stanice Ludvo, Robine, je venku. Když se na to podíváte s odstupem, je tam nějaký song, u kterého jste si říkali, jo, přesně takhle jsme chtěli, aby otazník zněl?
1: Čověče, přestupní stanice vznikala dlouho.
0: Roky.
1: Bylo to, jo. Naše poslední deska jakoby opravdu v otazníku vyšla v roce 2020, takže nám to trvalo papírově 5,5 roku.

0: děláme.
1: Dobře, možná moje další otázka je bezpředmětná v tom případě. Je na albu nějaký song, který by si dneska, kdyby vznikl úplně jinak, kdyby jsi obsal od nuly, abys chtěl, aby tak vypadal úplně jinak?
0: To bude vždycky, jakoby vždycky to budu s odstupem času vidět jinak, ale jsem rád, že vždycky zatím, když jsem vydával album, tak jsem si za ním stál 100% a říkal jsem si, že je to nejlepší, jaký to v tuhle chvíli může být, takže nestydím se za nic.
1: Vracím se opět na malou chvíli ke kapele Civilní obrana. Máro, přiznej se, byl během toho šesteráku moment, kdy jsi řekl, tohle už fakt není normální.
2: No, my jsme to jeli teda asi po třetí, tuším. Mm-hmm.
1: Ale tak to jsem viděl, do čeho jdeš, no, jste právě, si dávali na něco pozor.
2: Ale právě víš co, já jsem viděl, jako do čeho jdu. A přesto jsem říkal, jako letos je to fakt nejtěžší. Jako já nejsem to tím, že bych úplně stárnul, co si to dovoluješ, jo. Že bych úplně stárnul, ale fakt ty vole, jako asi jo, no. Fakt to bylo náročný, ale úplně jako strašně. Jako do těch písniček prostě dáváš všechno, nechceš prostě přijet nikam, no, tak tady prostě si zahraju prostě jen tak jako v pohodě na půl
1: trochu méně lidí, tak uberu.
2: No, neudělám to nikdy prostě, jo. A těch lidí prostě tam chodilo na výseku všude fakt jako hodně, že to bylo fakt plný vždycky to nástupiště. Ale já jsem říkal, jako tady, kdyby byly dva, tak prostě já do toho dám všechno. Takže bylo to náročný celý a je to rok od roku těžší a těžší.
1: A co je teda horší, odehrát 6 koncertů za den, anebo strávit celý den ve vlaku s vlastní kapelou a s fanoušky?
2: Ne, oboje je to skvělý, jako je to těžký to odehrát, ale s těma fanouškama je to nádherný, my teda s fans se po každém koncertě de facto fotíme, takže máme možnost trošku pokecat, ale to je jako na pár vteřin a teď to bylo takový, že i my jsme měli možnost ty lidi poznat, i oni nás, ale hlavně i my je vlastně, že najednou víme, kdo všechno nás má opravdu tak hodně rád, že obětuje celý den a vlastně i s rodinou, s dětma malýma s náma jeli, bylo to úžasný, fakt to bylo jako skvělý, jsme se úplně propojili a já s toho mám hroznou radost.
1: No, po tolika letech máte fanoušky, kteří vás znají prakticky od začátku. Poznáš už na koncertě podle prvních pár vteřin, kdo je váš člověk?
2: Jo, musím říct, že jo, hodně těch lidí poznávám. I díky těm šesterákům, jakože vlastně jedou s náma, takže takový to jádro, ty stovky, 150 lidí, co jako jeli fakt s náma tím vlakem, tak můžu říct, že každýho jako vždycky poznám. A i na těch koncertech, jak se chodíme fotit, tak jsou party, které jezdí na všechny koncerty po celé republice. Že si z toho udělali prostě jako takovou tu letní zábavu, že jedu na Civilní obranu každý víkend. Tak jsem říkal, co vám divím, ty vole, jako, že to vydržíte, no. Já bych třeba nejel.
1: Kluci z Otazníku, vyhráli jste Rock for People Talents a najednou jste hráli na Rock for People. Co je pro vás větší překvapení? Samotná výhra nebo stát potom na tom pódiu?
3: Já musím říct, jako na jednu stranu jsem byl překvapený, že se to opravdu povedlo, protože to nebylo zdaleka poprvé, co jsme to zkoušeli. Na druhou stranu, když už jsme pak byli v tom užším výběru, tak já už jsem fungoval v módu, že neexistuje realita, ve který se to nepovede, protože bych se zbláznil a tak jsem si to asi možná vymanifestoval, nevím, sám nevím, jestli na tohle věřím teda. Nicméně úplně největší překvapení potom bylo zjistit, kolik lidí je přece jenom ochotných obětovat prostě mezinárodního giganta Bring Me The Horizon a jít se podívat na Otazník, protože my jsme se s nima kryli jsme se s headliner a doteďka mě fakt jako hřeje u srdíčka vědět, kolik lidí dalo přednost prostě malinký kapelce od Mladý Boleslavy, kterou svět zatím ještě téměř vůbec nezná.
2: No, protože jste skvělý, vaj, to je úplně jasný, že jo? Jste
3: kapelec, červenat, nech toho.
4: Sám seš skvělý.
2: Nějaký horizní, prostě koho to zajímá. Otazníky chceš slyšet na Rukáči, to je jasný.
0: Loni, když se nám povedlo hrát před těma kabátama, tak mě ten koncert hrozně rychle utek. Tak jsem se teďka na tom Rock for People snažil na chvilku zastavit a vnímat každou tu minutku a povedlo se mě to krásně, věřím, že i teďka na tom výročáku si to vychutnám a těšíme se na vás.
1: Tam, pokud se nepletu, vznikl i klip teda.
0: Jo. Aha.
1: Jak moc se ten song změnil ve chvíli, kdy jste ho začali hrát před velkým festivalovým publikem?
0: Čověče, ten song začal fungovat, když si ho lidi trošku mohli naposlouchat z té desky a začali s náma zpívat ty slova, protože to chytne takovej ještě druhý rozměr a pak prostě to úplně vystřelí tu energii koncertu o level vejš.
1: Jasně, no. Otazník začínal, když vám bylo nějakých 11, 12?
0: Ne, bylo 12 a byl jsem v podstatě nejstarší z kapely, no.
1: Dobře, Ludvo, kdyby se tenkrát pustil Ludvovi dnešní Otazník, tak co myslíš, že by ho nejvíc překvapilo?
0: Že to ještě vůbec není slavný, že to ještě, že na to chodí hrozně málo lidí, to by ho asi překvapilo. Ale já jsem hrozně vděčný za to, že s pomocí všech mých kamarádů a rodičů a každého jednoho člověka

0: člověka, který prostě podpořil Otazník, si postupně plníme náš sen a jsme obrovsky šťastní za to, že můžeme hrát písničky pro lidi.
1: Mm-hmm. A co se týká kapely Civilní obrana, tak nová deska se blíží. Je to tak?
2: No, už mi to připomínali všichni.
1: A už jste z ní pustili ven třeba vždycky rys?
2: Ne, ta deska už je venku.
1: Aha.
2: To je venku od loňského podzimu. Ta deska se jmenuje GenCO, jako generace civilní obrany.
1: Takže to je i ta píseň je vyzenovaný?
2: Vyzenovaný, vždycky rys, spolu na pořád, všechno najdete na té desce, je to na Spotify, ve fyzické podobě, si myslím, že v Bontonlandu a takhle, dá se koupit normálně. A ta deska, já z ní mám teda strašnou radost, protože je to takový, že jsme si řekli, že nebudeme prostě dělat desku v nějakým určitým žánru, ale budeme si prostě dělat, co chcem, protože hudba má být prostě svobodná. Mm-hmm. A proto jsme to pojmenovali i GenCO, protože prostě ten, kdo má v sobě GenCO, tak tomu se budou ty písničky líbit všechny.
1: No a kdybychom chtěli vědět, kdy ta nová deska bude?
2: Nová deska by měla být příští rok.
1: Příští rok.
2: Ale nebudu říkat kdy přesně, protože se sebe nechci plíst být, kámo, tyjo.
1: A když ty dneska posloucháš vaše staré věci z doby kolem začátku kapely, je tam něco, za co se třeba i trošku stydíš, anebo naopak něco, u čeho si říkáš, tyjo, tohle jsme tehdy trefili.
2: Hele, nás teď čeká velký koncert ke 20 letům, budeme hrát velký Lucerně a my dáváme dohromady playlist, tam všechno budeme hrát. A takže jsme museli vlastně naposlouchat úplně všechny písničky, co jsme kdy složili. A normálně jsme seděli s klukama po koncertě u nás pod altánem a byli jsme z toho úplně hotoví, jak strašně nás ty písničky baví, ty starý. Že jak je možný, že ty vole, jako v 18 letech, tenkrát tam to bylo takový, no, ta písnička asi nic moc, asi nikomu líbit nebude. A teď to slyším zpětně a normálně jsem na to fakt pyšnej a strašně se mi ty písničky všechny líbějí. No, takže fakt nemám asi žádnou, o který řeknu, tyjo, to byla sračka, to jako asi ne.
1: No protože to dokáže chlap, to si teď budeme hrát, tak k téhle písni nám něco řekni, prosím, také.
2: No, tak písnička je to taková chlapácká, ale samozřejmě děláme si srandu z takového toho chlapáctví, jak všichni jsou takový jako frajeři a borci a je to takový trošku lehtivý o tom, o trochu sexu.
1: No tak to si poslechneme. Civilní obrana právě teď je to Dokáže chlap.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB. Zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
3: Také my můžeme pokračovat v našem studiu. Stále Ludva, frontman kapely Otazník, také Robin, je tu také za civilní obranu Mára, tedy Marek Calík, chlapi. Můžeme pokračovat?
4: Pojďme na to,
3: všichni ready, tak kapela Otazník, Ludvo, ty jsi zároveň frontman, také autor většiny songů a studuješ zvukovou tvorbu.
4: Ještě pořád studuju, mám se co učit, no.
3: Pomáhá ti škola při tvorbě hudby, nebo se naopak snažíš mít od školy a kapely úplně oddělený svět?
4: Musím to kombinovat, jedno ovlivňuje druhý, ale spíš ta škola mě pomáhá v tom, že když už ty písničky mám vymyšlený, tak se mě snadněji ve studiu komunikuje, jak to zvukově myslím, aby to znělo tak, jak já to slyším ve své hlavě a mohl jsem to pustit taky našim fanouškům. No.
3: A když píšeš text, vzniká nejdřív nějaká konkrétní myšlenka, nebo třeba jen věta, která tě baví a význam z toho vyleze až později?
4: Mě už od malečka prostě napadaly sami od sebe písničky a dřív se mě to napadlo dohromady jako hudba a text a čím jsem starší, tak prostě se mě snadněji dělá hudba a pak přemýšlíme s klukama ve spolek, jaký na to našroubovat slova a třeba na té naší nový desce Přestupní stanice, tak prostě čím dál tím víc Robin a taky bubeník Jirka prostě mě pomáhali najít ty správný slova.
3: Možná otázka na všechny, co je podle vás pro, řekněme stále ještě mladé kapely těžší. Napsat dobrý song, dostat ho k lidem, nebo je přesvědčit, aby přišli na koncert?
4: Povídej, Máro, my totiž ještě nemáme žádný pořádný hit, tak to nás zajímá.
5: Hele, já si myslím, že jde všechno ruku v ruce. Prostě, a já jako přesvědčil jsem se za ty roky o tom, že prostě, co se týče písničky, tak má bavit v první řadě prostě tebe. Jo, a když tě prostě baví, tak o to víc na tom pódiu jí prodáš, nebo jak to říct, prodáš, prostě si ji užiješ a ty lidi ti prostě věří, protože nelžeš. A čím víc to tyhle ty lidi vidějí, tak to šířejí dál tu písničku, protože vnímají ten pocit, jak ze živého koncertu, tak i z nahrávky, ten správnej. Takže za mě to jde ruku v ruce, dobrá písnička pro tebe, znamená dobrá písnička pro fanoušky, který vnímají hudbu a vše okolo stejně jako ty. A to jsou ty lidi, který chceš.
3: A kdyby jsi měl vybrat jeden moment z historie civilní obrany, u kterého jsi poprvé řekl, teď už je to fakt kapela, která má smysl, tak co by to bylo?
5: Člověče, já jsem měl takovou, jako, takovou velkou jednu chvíli, protože já jsem pracoval jako na hodně vysoké pozici v korporátu, dělal jsem ředitele fakt jako velikánské firmy a už mě bylo nějakých, jo, kolik, 28, něco takového. A řekl jsem si, že vlastně jako buď teda budu mít kariéru takovouhle, nebo prostě budu hrát v kapele. A uvědomil jsem si, že prostě já chci dělat to, co mě nejvíc baví v životě. A to je kapela. Takže jsem dal normální výpověď a řekl jsem si, že už nechci takovouhle práci dělat. A vrhnul jsem se na kapelu a v tu chvíli jsem i v té kapele kluku musel říct, hele, pojďme prostě to dělat tak, aby nás to bavilo. Teď to vlastně nemá cenu tady jít s nějakýma trendama a tak dál. Budeme dělat to, co nás baví. A najednou se to okotilo a za rok najednou jsme hráli v obrovský vlastně festivaly, super koncerty s velkýma kapelama a tak dál, až najednou se ta kapela dostala vlastně do úplně jiné sféry, až nás to samotný překvapilo. Během pár let to tady bylo.
3: Takže co by si poradil třeba kapele, která je 2 roky na scéně a říká si, jo, ale když už konečně začneme pořádně fungovat, je to právě to, dělejte to srdcem, nebo co bys jim řekl?
5: Hele, to určitě, dělejte to srdcem, dělejte to naplno, úplně jako totálně naplno, ale všichni, nejenom jeden. Musí na tom makat úplně všichni, kdo se nemůže jenom víst. A taky dělejte úplně všechno, protože ono, já nechci říkat, že jsem nějaký borec, vole, že vím, co se, jak se dělá kapela, nevím, je to všechno o strašně náhodách a proto musíš dělat úplně všechno. Prostě jak písničky, které tě baví, tak texty, které se tě týkají nějakým způsobem, tak ale i videoklipy, tak ale i promo té kapele a vlastně vlastně úplně všechno, co k tomu patří, protože nikdy nevíš, která cesta v tu chvíli je ta správná, protože nějaká byla správná před 20 lety, nějaká před 18, nějaká včera a nějaká zítra. Hmm. A všechny jsou jiný, takže musíš dělat prostě úplně všechno.
3: Chápu. Chlapi, to, proč jsme tady, nejen kvůli tomu, ale hlavně i kvůli tomu, protože vás čekají další velké koncerty. Chlapi, Otazník, vás čeká výročák, 12 let Otazníku, křest přestupní stanice. A jako host bude právě kapela Civilní obrana. Tak na co všechno se můžeme těšit? Kde se prodávají vstupenky? Pojďme právě teď naše posluchače pozvat.
6: Dobře, takže zásadní informace, vstupenky se prodávají v síti SMS Ticket a zároveň do čtvrtka, jestli se nepletu, tak na našem Instagramu @otazník probíhá soutěž o 3 volňásky, do který se můžete zapojit, ale primárně pak právě SMS Ticket, a jestli na tom SMS Ticketu nedej bože něco zbyde, tak teda budou i na místě, že jste to vy. Povídej, na co se můžou lidé teď těšit, Ludvo.
3: Jaké o desce byste nám mohli říct?
4: Budeme poprvé v naší kariéře vyrábět vinylovou desku, kterou si lidi můžou koupit na gramofonu, a doufáme, že nám stihne přijít do toho výročáku, protože jsme všude vyhlásili, že to tam křtíme. Polejeme šampaňským prostě vinylovou desku a doufám, že jich budeme mít dost pro vás všechny. A hlavní hře večera je teda Civilní obrana a ještě spolu s náma, s Otazníkem a Civilní obranou, zahraje kapela East Clintwood.
3: To bude velký. Časy jsme zmínili všechno tohle, ať to máme kompletně. My si to najdeme, kde případně si můžeme najít další informace o vás, o tom výročáku a tak dále.
4: Určitě na Facebooku nebo na našich sociálních sítích. Ten koncert by měl začínat okolo 7 hodiny, by měly být dveře. Mm-hmm. A bude to velký nářez a před půlnocí skončíme. Mm-hmm.
6: Je to tak.
3: Kapela Civilní obrana, taky se máme na co těšit. 20 let kapely v Lucerně. Dokážete si ještě vůbec představit, jak bude ten večer vypadat, nebo to radši necháš až na 14. listopadu?
5: Hele, my na tom koncertě děláme už asi rok. Hmm. Ten koncert bude fakt obrovský, fakt tam budou prostě všude letky, ta scéna bude neskutečná, máme tam spoustu hostů z kapel.
3: Naznač.
5: By tam měl být Činásky s náma, taky jako zaspíval písničku.
4: Wow.
5: Z oči v oči tam budou, Jamaron tam budou a budou tam i herci Eva de Castillo, Filip Kaňkovský, Lucka Polišenská, Denisa Nesvačilová. Ten koncert bude fakt mega, fakt to bude velikánský. Už vlastně máme prodanou víc než půlku lístků, že ta kapacita se fakt jako stenčuje, a jsme si říkali, že je to obrovský a ono se to fakt prodává rychle. Takže kdo chce, tak určitě neváhejte. Ale chtěl bych vás pozvat hlavně na ten koncert tady do Mladý Boleslavy, protože my jsme tady naposledy hráli asi před 14 lety. Wow. To byl tak kurevský mejdan. To bylo nejhorší, co jako jsem se kdy nalil na koncertě.
3: LOL.
5: Já jsem tady normálně nechal kytaru, to jsem
3: již... Připiva si říkal.
5: No právě, od té doby máme tenhle ten
6: tanec. To začalo.
5: To bylo po koncertě, já nevím, jak se ta kapela jmenovala, já jsem se snažil na to vzpomnout, když jsem se měl.
4: Kočky neberem?
5: Ne, a vím, že tam měli harmoniku a tak, to byla skvělá parta. Oni byli tak o 15 let starší než my, ale byli úžasný. Pak nás dali do nějakého klubu, nějaký polorozpadlý hospody, tam jsme se sejmuli. Já jsem spal po dodávku, já jsem se nevešel do auta, tak jsem spal venku prostě pod autem ve spacáku, pak jsme ráno odjeli a já jsem tady zapnul kytaru, že jo. Tak ještě Rybičky nějak jeli na koncert za týden někam okolo, tak mě stahovali zpátky, ty vole. Já na Boleslav to můžu zapomenout, proto se těším, až s klukama tady zahrajeme na tom jejich obrovském večírku. Určitě doporučuji všem přijít, protože když jsem já tady byla posled, tak to byla kurva party, takže doporučuji.
3: Ludvo Robine, kde se probudíte tentokrát, kam vezmete kluky z Civilní obrany? Po koncertě, máte už něco v plánu třeba?
4: Vezmeme je tam, kde budou mít plzeňský pivo, takže asi jenom v opatroních, nebo třeba na dýmku, jestli se jim bude chtít.
3: Plánuje se i nějaká afterparty? Nebo to...
6: Ona vzniká tak nějak spontánně, víš?
4: Vyhlásíme na koncertě.
3: Jo, chápu.
5: Stará mě zabije, ty vole.
3: Kluci, máme to všechno. Na závěr otázka, když se všichni chcete někde odreagovat, na jaký koncert si třeba rádi skočíte? Neříkám nějaký vysněný, nereálný, nebo nějaký, který by tu mohl být a nakonec nebude, ale prostě... Jo, jestli jsou Rybičky, hele, tady budou taky, že jo?
4: Určitě z naší domácí scény máme rádi Rybičky, máme rádi Kabáty a spoustu dalších paret, ale třeba konkrétně my dva s Robinem jsme se seznámili na System of a Down, ale to jsme vyrazili spolu na koncert System of a Down do Berlína a to bylo skvělý.
6: Já osobně se nejlíp asi odreaguju tam, kde jede pořádnej kotel, pořádnej mošpit a můžu si s někým přátelsky dát trošku do držky, no.
5: Hele, já miluju úplně všechny koncerty, všechny kapely, všechny žánry. Mě prostě baví úplně všechno, ale jako vždycky si říkám, že je to i o té partě, se kterou tam jdeš a dokážeš to užít dohromady. Takže já jako si užiju úplně každou chvíli, když se můžu podívat na někoho jinýho, než na mě kdo hraje. Prostě. My těch koncertů máme tolik, že prostě toho času moc není nikam chodit, takže je to pro mě svatý jít na jakoukoliv kapelu a dělám to strašně rád, ať to je jakýkoliv žánr.
3: My se budeme těšit na vás, ať už v Mladé Boleslavi, anebo třeba právě v Praze. Chlapi, děkujeme, že jste dorazili k nám do studia. Půl hodinovka s kapelou je pryč. Potřebovali jsme více toho času, ale za malou chvíli budeme zase pro změnu soutěžit o lupeny na Valečov, tak si na to počkejte. Vám teda ještě jednou velký díky, budeme se těšit. No, právě v Mladé Boleslavi.
4: 18. září, těšíme se na vás.
3: Jo, bude to tady vlastně pod námi, tak přesně. To nezbořte, budeme potřebovat vysílat zase potom, den potom.
6: Tak vám se možná skrz podlahu potažmo náš strop potáhne, no.
4: Jasně. Rock and roll.
3: My se na to těšíme a věřím, že se uvidíme i právě v divadelním sále Domu kultury. Díky i civilní obraně, někdy příště na viděnou, naslyšenou, ať se vám daří.
5: Moc díky, čus.
6: Díky, ahoj.
4: Ahoj.
0: Hudba z našeho regionu.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Snap na rádiu MB, krásné úterní dopoledne vám od mikrofonu přeje Roman. Ještě jednou děkuji zástupcům kapel Votazníka Civilní obrana. Můžete se podívat na našem TikToku a nebo třeba také na Instagramu, jak to klukům slušelo. Je tam samozřejmě záznam té dnešní jejich návštěvy a zvukový záznam najdete brzy také na našem webu. No a co mám pro vás právě teď? Rád bych vám opět udělal radost a to znamená, že mám pro vás lupeny na Valečov, přátelé. V pátek tam vystoupí skvělé kapely Trautenberg, Alkohol a Morčata na útěku. A dva volňásky dostane ten, kdo se ke mně do studia dovolá jako první právě teď. Telefon do studia znáte číslo 608 125 300.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My z

0: Krásné dopoledne, je krásné, podívejte se z okna. A pro někoho bude ještě krásnější. Halo, halo, kdo se dovolal jako první?
1: Ahoj, tady Verča.
0: Verčo, já tě zdravím, ty vyrazíš na Valečov, v pátek tam vystoupí Trautenberg, Alkohol a Morčata na útěku. Na koho by ses jako těšila tak nějak super úplně nejvíc z těchto kapel?
1: Hele, asi na ty Morčata, protože Morčata trochu tý zprostoty.
0: To nikdy nikoho nezabilo, no to je jasný.
1: Přesně tak.
0: Rozumím, kolega Luky říkal úplně to samý, tak kdo ví, třeba se tam potkáme, já ti přeju, aby sis to pořádně užila. Jaké máš plány na dnešek, prozraď nám to ještě.
1: Hele, na chvilku půjdu do práce.
0: Krásný plány.
1: Takže nic moc.
0: Takže v pátek si to určitě zasloužíš. Gratulujeme.
1: Takže v pátek přesně tak.
0: Měj se krásně. Ahoj.
1: Jo, taky. Mějte se. Ahoj.
2: Špatný signál. My jsme všude. Radio MB.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Úterý 8. září a já pro vás mám další zprávy. V Mladé Boleslavi začne ve čtvrtek 17. září rekonstrukce vodovodu v ulici Jana Palacha. Práce omezí parkování před blokem domů číslo 1027 až 1037. Omezení potrvá předběžně do 20. října. Jako náhradní parkování bude možné využít plochu v Havlíčkově ulici u křižovatky s Jana Palacha, nedaleko odboru dopravy. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch si je vědom některých neefektivních prvků v systému veřejného zdravotnictví a připouští změny, které se ale podle něj nesmí projevit v péči o pacienty. Tady je ministr Vojtěch.
3: Já jako minister zdravotnictví vždy budu prosazovat, abychom investovali do zdravotnictví, to je logické. A na druhou stranu určitě existují i neefektivity v systému, to je zřejmé, takže hledejme právě ty neefektivity, které nebudou mít dopad na péči o pacienty, ale já si nemyslím, že to je přímo kapitole ministerstva zdravotnictví, která je poměrně malá, ale spíše o systému veřejného zdravotního pojištění.
0: Sportovní servis.
2: Česká tenistka Linda Nosková se dnes utká ve čtvrtfinále US Open s obhájkyní titulu a světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Zápas v New Yorku začne v 17 hodin českého času. Nosková postoupila do čtvrtfinále US Open poprvé v kariéře. To byly další zprávy Rádia MB. Krásné úterý.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Svět je zlej.
2: Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.
3: Tančím, abych žil.
2: Na pódiu se dále představí Alchymie.
4: Jsme jako černý střínky.
2: A Jakub Děkan.
5: Chci jenom další ráno. Na tebe se podívám.
2: 7. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
6: Rádio MB.

0: kravát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Což o toho dnes bude krásně? Jasná obloha nebo polojasná a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů na Mladoboleslavsku maxima kolem 30. Výrazná studená fronta přinese tento týden Evropě prudké ochlazení. Mimořádně teplé počasí s lokálně extrémními vedry vystřídají mnohem chladnější podmínky. Během pouhého jednoho až dvou dnů mohou teploty klesnout až o 15 stupňů Celsia a vrátit se k hodnotám obvyklým pro první polovinu září. Přátelé, 8. září a my budeme mít tropický den, to je jízda.
2: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: V pátek 11. září to pod Hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!

0: jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
0: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
0: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
0: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
0: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Kde končí signál?
3: My

0: Blíží se 11:30, příjemné úterní dopoledne vám od mikrofonu stále přeje Roman. Přátelé, máme Mezinárodní den gramotnosti. Je to významná událost, která se slaví každoročně 8. září od roku 1966. Tento den byl vyhlášený UNESCO s cílem zvýšit povědomí a zdůraznit význam gramotnosti jako základní lidské právo a základ pro učení po celý život. Jo, měl jsem kolegyni, to bylo na jiném rádiu, a ta vždycky říkala, stále se učím. Hlavně vždycky, když je něco zkazila, jako bych to slyšel právě teď. Stále se učím, no vidíte, a my jsme zase o něco chytřejší.
1: Rádio MB.
2: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Jo, trocha politiky ještě nikdy nikoho nezabila. I my si zveme politiky sem tam do našeho studia, myslím, že celkem pravidelně, takže nejen proto, že se nám blíží volby, další rozhovory chystáme. Nedávno jsme nabídli reportáž a článek o politickém hnutí Šance pro mladou Boleslav. Zítra v 11 hodin přivítáme za starosty Daniela Marka, tedy náměstka primátora, a příští týden za ODS Michala Koliáše. Prostě o vizích a také o aktuálních investicích v mladé Boleslavi. Dozvíme se, co se děje a co se dít bude. 11 hodin, 35 minut, co se dít bude teď. E-Type vám nabídnu.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvený program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: Lizovi děkujeme, za 6 minut tu bude 12. hodina, ano, pravé poledne. Co budete mít dobrého nebo co už si dopřáváte? Ať už je to cokoliv, přejeme vám dobrou chuť, přátelé. Včera večer jsem chtěl vařit a nakonec mě holčička přemluvila, jak už to tak bývá, a objednali jsme si pizzu. Ano, pizza, špagety a také pořád dokola. Takhle to prostě chodí u nás. Jsme taková špagetová a pizzová rodina. No, přeju dobrou chuť do 12. ještě Intermission, anebo třeba Bruno Mars. Další skvělá muzika.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Další zprávy Rádia MB pro vás máme právě teď, vítejte u nich. V Mladé Boleslavi se v neděli 13. září uskuteční textilní neděle s ošatníkem. Od 10 do 16 hodin mohou lidé odevzdávat nepotřebné oblečení a boty na třech místech u odboru dopravy na severním sídlišti, u 6. základní školy a před ošatníkem na Starém městě. Zachovalé věci poputují k lidem v sociální nouzi. Minister školství Robert Plaga před jednáním s motoristy o rozpočtových úsporách zdůraznil, že závazek programového prohlášení na růst platu učitelů rozložil do 3 let, jinak by byl rozpočet na příští rok vyšší. Tady jsou jeho slova.
3: Dneska na základních školách máme přes 100 000 dětí, které mají nějaké podpůrné opatření. Pokud byste je chtěli dávat do speciálních škol, tak zaprvé upozorňuji, že speciální školy jsou 3x dražší na jednoho žáka než školy běžné. Za druhé, většina dětí do speciálních zvláštních škol nepatří, jsou inteligentní, potřebují jenom podporu. Potom se budeme bavit, pokud někdo potřebuje vysvětlit vícekrát, jsem připraven.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisty Mladé Boleslavi čeká v sobotu 12. září další zápas Šance ligy. Od 15 hodin nastoupí na hřišti Slovanu Liberec. Boleslav je po 7 kolech na 3. místě tabulky a v nové sezóně zatím neprohrála. Liberec je 2., takže půjde o přímý souboj týmů z čela soutěže. Za námi jsou další aktuální zprávy, mějte krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

vlevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: a D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Do Škodovky, přátelé, Škoda Auto eviduje 45 tisíc objednávek na nové elektrické vozy Epic a Peak. Z toho 770 objednávek modelu Peak v Česku. Právě Peak a Epic doplňují stávající nabídku elektromobilů Elroq a Enyaq. Vyrábí se od léta a v prodejnách se objeví na podzim. Co se týká nás, rádiáků, tak jediný, kdo tady má elektromobil, je Luky. Já zůstávám tradičně u svého nafťáka, staré dobrého nafťáka. A stále doufám, že ty ceny benzínu a nafty půjdou dolů. Vlastně už doufáme docela dlouho. Dneska jsem tankoval naftu za 47. Docela by mě to zajímalo, jak by to vypadalo s cenami, kdyby najednou skončila válka na Ukrajině, kdyby i Spojené státy americké ukončily všechny války nebo všechny konflikty. Najednou to všechno bylo průjezdný, všechno se to dalo proplout. Všeho by bylo dostatek a ceny by zůstaly stejný. Ani bych se nedivil.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Radio MB.

má zelenou, tak troubem spěchám kamsi, nemůžu vzpomenout, já neumím žít s klidem, já neumím žít s klidem.

0: bylo 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Další úterní zprávy Rádia MB mohou začít. Sdílená kola jsou v Mladé Boleslavi stále velmi oblíbená. Jen během srpna si je lidé vypůjčili téměř 23 tisíckrát. Systém Nextbike nabízí ve městě stovky kol a lidé je využívají především pro rychlou dopravu po Boleslavi. Vysoký počet výpůjček potvrzuje, že sdílená cyklistika má ve městě své pevné místo. Škoda Auto eviduje 45 tisíc objednávek na nové elektrické vozy Epic a Peak. Z toho je 770 objednávek modelu Peak v České republice. Tady je vedoucí českého zastoupení Škody Jiří Maláček.
3: My věříme, že díky těmhle dvěma modelům, speciálně v České republice, se nám tyhle ty dva segmenty podaří vytvořit. A proč si to myslíme, vám ukážu na jednom konkrétním čísle. My máme už dneska číslo, kolik evidujeme objednávek od zákazníků. V podstatě dneska jsme zhruba 2,5, možná 3 měsíce od světové premiéry a evidujeme 770 objednávek. Což je za nás fantastický číslo. Vzpomenuli jsme si na to, že celý ten segment podobných modelů udělal od začátku roku 260 registrací.
0: Sportovní servis.
2: Hokejový útočník Dominik Lakatoš má po konci v Mladé Boleslavi nové angažmá. 29-letý hráč bude pokračovat ve slovenské extralize, kde oblékne dres Dukly Trenčín. Lakatoše do Trenčína přivedl sportovní ředitel klubu Branko Radivojevič. To byly další zprávy Rádia MB. Krásné úterý.
4: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: V pátek 11. září to pod Hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun, smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio

0: Pavelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
2: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Úterý 8. září a já pro vás mám další zprávy. V Mladé Boleslavi začne ve čtvrtek 17. září rekonstrukce vodovodu v ulici Jana Palacha. Práce omezí parkování před blokem domů číslo 1027 až 1037. Omezení potrvá předběžně do 20. října. Jako náhradní parkování bude možné využít plochu v Havlíčkově ulici u křižovatky s Jana Palacha, nedaleko odboru dopravy. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch si je vědom některých neefektivních prvků v systému veřejného zdravotnictví a připouští změny, které se ale podle něj nesmí projevit v péči o pacienty. Tady je ministr Vojtěch.
3: Já jako ministr zdravotnictví vždy budu prosazovat, abychom investovali do zdravotnictví, to je logické. A na druhou stranu určitě existují i neefektivity v systému, to je zřejmé, takže hledejme právě ty neefektivity, které nebudou mít dopad na péči o pacienty, ale já si nemyslím, že to je přímo kapitole ministerstva zdravotnictví, která je poměrně malá, ale spíše o systému veřejného zdravotního pojištění.
0: Sportovní servis.
2: Česká tenistka Linda Nosková se dnes utká ve čtvrtfinále US Open s obhájkyní titulu a světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Zápas v New Yorku začne v 17 hodin českého času. Nosková postoupila do čtvrtfinále US Open poprvé v kariéře. To byly další zprávy Rádia MB. Krásné úterý.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB. Za

0: Field nám startuje další hodinu, za námi 14. No a vrací se opět odpolední úlet, taky se dneska vrátilo léto, takže doufám, že užíváte slunce, že užíváte tyhle ty příjemné teploty. Každopádně pokud ne, měli byste, protože od zítra už nám to zase půjde lehce dolů, takže toho využijte, vyražte na procházku, vyražte někam na zahrádku, na pivko, anebo si prostě udělejte pohodu a užívejte muziku s rádiem MB. Two Unlimited, Volume, Pet Shop Boys a spousta dalšího je před námi. Já pro vás dneska budu mít další zajímavý job. Budu pro vás mít taky zajímavou léčbu. No a v tuhle chvíli už pro vás máme Picture This, tak se do toho pojďme pustit. Já jsem Luky, s vámi jsem tu do 16. No a přeju pohodu, fajnový poslech a krásný slunečný den.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

0: Rádio MB Peča Boys, spousta další muziky před námi, venku slunce, tak je úplný hřích být dneska v práci. Doufám, že se vás to netýká. No vy, kterých jo, tak doufám, že se na mě nezlobíte. Já jsem vlastně taky v práci. Každopádně, ale já pro vás právě teď mám tip na skvělej job a myslím si, že v tomto případě byste se ani nezlobili, pokud byste právě teď byli v zaměstnání, tedy v tomto, protože známý Snoop Dogg hledá novou posilu do svého týmu značky Dr. Bombay. No a co byste právě pro Snoop Dogga dělali? Pozorně poslouchejte, vy byste totiž ochutnávali zmrzlinu. Úkolem by bylo ochutnávat nový příchutě, sledovat světový food trendy, no a přicházet s nápadama na nový produkty a na starost byste měli také sociální sítě. No a pojďme k platu, protože za to, že budete ochutnávat zmrzku a postovat to na socky, tak za to dostanete od Snoop Dogga zhruba 200 tisíc korun měsíčně. Takže ačkoliv zrovna tahleta muzika není můj šálek kávy, tenhle ten job beru a jdu vyplnit přihlášku. Mezitím si dáme další muziku tady u nás na Rádiu MB, protože to je job, který mám taky rád. Pro vás tu budou Magic Box, Selena Gomez, Masterboy, Roxette Aqua, Tom Grennan, Sesh, ale nebudeme předbíhat. Začneme s Magic Box, tady to je.
1: Rádio MB. Rádio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty za Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Kde končí signál? My

0: Já jsem se docela dlouho rozhodoval, jestli se o zrovna tuto informaci s vámi mám podělit. Ano, v odpoledním úletu máme rádi bizár, ale tohleto už mi přijde hodně na hraně. Nicméně může vám to pomoct vás třeba vyléčit, takže jsem si řekl, že přeci jenom se s vámi o to podělím. Je to totiž jedna hodně zajímavá léčba, i když nevím, jestli zajímavá je úplně správně zvolený slovo, ale k věci, ať to dlouho neokecávám. V jižní Africe totiž existuje pastor, který se jmenuje Christ Penelope a stal se celosvětově virálním právě kvůli svým bizarním praktikám. Tenhle pastor vás vyléčí tím, že vám bude prdět do obličeje. Jak tenhle ten rituál probíhá? Pastor Penelope tvrdí, že skrze jeho tělo proudí boží síla a božská energie, takže během bohoslužeb si stoupne nebo sedne na hlavu, případně na obličej věřících, který leží na zemi, no a zkrátka na ně pouští větry. Podle jeho vlastních slov nejde o neúctu, ale o formu duchovního léčení. Tvrdí totiž, že plyn, který takto do lidí vstupuje, dokáže vyléčit fyzické i psychické nemoci, vyhnat zlé duchy a přinést lidem bohatství nebo úspěch v podnikání. No, tak pokud už nevíte kudy kam, vyražte do jižní Afriky. Chtělo by se mi k tomu ještě něco říct, ale raději to už nebudeme rozpitvávat. Já vám každopádně pustím další muziku a třeba někomu taky pomůže, minimálně se splínem nebo se špatnou náladou. Dáme si Barbie Girl a Aquu. Naladěné máte Radio MB.
1: Radio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 16 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Další zprávy Rádia MB pro vás máme právě teď, vítejte u nich. V Mladé Boleslavi se v neděli 13. září uskuteční textilní neděle s ošatníkem. Od 10 do 16 hodin mohou lidé odevzdávat nepotřebné oblečení a boty na třech místech u odboru dopravy na severním sídlišti, u 6. základní školy a před ošatníkem na Starém městě. Zachovalé věci poputují k lidem v sociální nouzi. Minister školství Robert Plaga před jednáním s motoristy o rozpočtových úsporách zdůraznil, že závazek programového prohlášení na růst platu učitelů rozložil do 3 let, jinak by byl rozpočet na příští rok vyšší. Tady jsou jeho slova.
3: Dneska na základních školách máme přes 100 000 dětí, které mají nějaké podpůrné opatření. Pokud byste je chtěli dávat do speciálních škol, tak zaprvé upozorňuji, že speciální školy jsou 3x dražší na jednoho žáka než školy běžné. Za druhé, většina dětí do speciálních zvláštních škol nepatří, jsou inteligentní, potřebují jenom podporu. Potom se budeme bavit, pokud někdo potřebuje vysvětlit vícekrát, jsem připraven.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisty Mladé Boleslavi čeká v sobotu 12. září další zápas Šance ligy. Od 15 hodin nastoupí na hřišti Slovanu Liberec. Boleslav je po 7 kolech na 3. místě tabulky a v nové sezóně zatím neprohrála. Liberec je 2., takže půjde o přímý souboj týmů z čela soutěže. Za námi jsou další aktuální zprávy, mějte krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: A před námi je především nová extraligová sezona, takže my už se těšíme do Škoenergo Areny, až si zase pořádně zafandíme. Zatím probíhají přípravné zápasy, tamto Mladá Boleslav vede 50-50, zatím 3 výhry, 3 prohry, no a právě dneska nás čeká, nebo respektive Bruslaře čeká domácí zápas, tedy předposlední přípravný zápas proti Litvínovu, takže dneska od 17 hodin můžete fandit nebo alespoň na dálku držet palce. Ve čtvrtek potom vyzveme na domácím ledě Rytíře z Kladna od 17 hodin a 30 minut. No a tam už určitě nebudeme chybět ani my. Co je ale další zajímavá informace, že nový ročník Tipsport Extraligy má nového partnera a tím je Red Bull, který nám slibuje víc energie, víc adrenalinu a hlavně různý challenge. Red Bull Overtime pro fanoušky se skvělýma výhrama. No tak já jsem na to zvědavý, protože co se týká Red Bullu, tak tam víme, že ty se nebojí ničeho a dokážou vymyslet i docela šílený překvapení. Tak uvidíme, jestli se tohle to bude týkat i Tipsport Extraligy. My už si teď ale dáme jinou energii a to samozřejmě energii hudební. Sophie Tucker, Cocoon Girl, Rybičky 48 nebo Silver. Takový je line-up 2. hodiny našeho odpoledního úletu. Tak doufám, že budete v pohodě. No a my popojedem. Sophie Tucker.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

stará, kde ramen je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: V pátek 11. září to pod Hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: štvou takový ty pomalí chodci, který se loudají a překážejí vám na chodníku ve vašem tempíčku. Ano, tak přesně to jsem já, tedy ten, kdo zdržuje. Já a chůze nejsme moc velký kamarádi, prostě mě to nebaví, no a moje tempo nějak zběsilý rozhodně není. No a právě s tímto obrovským problémem se rozhodli bojovat v Jižní Koreji a testujou tam pruhy pro rychlý a pomalý chodce, aby omezili stres a tlačenice. No hold, v Koreji jsou zase o pár kroků napřed, ale abychom my nevypadli z tempa, tak já už budu posílat další muziku. Miley Cyrus, nově už jenom Miley a její End of the World. Jste s rádiem MB a užíváte si úterní odpolední úlet s Lukym. Tak přidáme trochu do kroku.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: Česká uhelná sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.
8: Start the rebellion, I know.

0: Dance to Trends dozněli, no a přiblížili nás taky k 16. hodině, tedy k našemu závěru dnešního odpoledního úletu. Já se tedy pro dnešek budu muset kamarádi rozloučit, do studia už po druhé míří Roman, dál vám bude rozdávat radost, smích a muziku, no a já se na vás těším zase zítra při středě s odpoledním úletem. Takže vy dál užívejte muziku od 17 hodin, taky držte palce mladoboleslavským bruslařům. Samozřejmě zatím o nic nejde, ale výhra vždycky udělá radost. No a užívejte zbytek dne. S vámi je Radio MB, no a já se loučím. Zítra naslyšenou.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Další úterní zprávy Rádia MB mohou začít. Sdílená kola jsou v Mladé Boleslavi stále velmi oblíbená. Jen během srpna si je lidé vypůjčili téměř 23 tisíckrát. Systém Nextbike nabízí ve městě stovky kol a lidé je využívají především pro rychlou dopravu po Boleslavi. Vysoký počet výpůjček potvrzuje, že sdílená cyklistika má ve městě své pevné místo. Škoda Auto eviduje 45 tisíc objednávek na nové elektrické vozy Epic a Peak. Z toho je 770 objednávek modelu Peak v České republice. Tady je vedoucí českého zastoupení Škody Jiří Maláček.
3: My věříme, že díky těmhle dvěma modelům speciálně v České republice se nám tyhle ty dva segmenty podaří vytvořit. A proč si to myslíme, vám ukážu na jednom konkrétním čísle. My máme už dneska číslo, kolik evidujeme objednávek od zákazníků. V podstatě dneska jsme zhruba 2,5, možná 3 měsíce od světové premiéry a evidujeme 770 objednávek. Což je za nás fantastický číslo. Vzpomenuli jsme si na to, že celý ten segment podobných modelů udělal od začátku roku 260 registrací.
0: Sportovní servis.
2: Hokejový útočník Dominik Lakatoš má po konci v Mladé Boleslavi nové angažmá. 29-letý hráč bude pokračovat ve slovenské extralize, kde oblékne dres Dukly Trenčín. Lakatoše do Trenčína přivedl sportovní ředitel klubu Branko Radivojevič. To byly další zprávy Rádia MB. Krásné úterý.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Něco z domácí tvorby, prostě regionální muzika, tohle byla kapela In Action. A tohle je hodina s Romanem, u které vás vítám. Přeju vám krásný tropický den, na mnoha místech tropický je. Kde se můžete schladit už za necelou hodinu? Od 17 hodin se hraje předposlední přípravné utkání Mladé Boleslavy před novou extraligovou sezonou, no a soupeřem bude Litvínov. No a co nás čeká v této hodině, pokud to nikam nevyrazíte a budete si nadále v klídku poslouchat jediné mladoboleslavské rádio? Tak třeba si budeme hrát Fun Factory, také tu budou MC Erika Barbara, dáme si DJs at Work a nebo třeba Sum 41, bude to prostě dobrý. Tak vy taky buďte dobrý, i když je teprve úterý, no. Za malou chvíli přidám nějaké ty pozvánky na pátek a na víkend, abychom se měli na co těšit. Hezké odpoledne.
1: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: Pěkné úterní odpoledne, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB, od mikrofonu vás zdraví Roman. Dnes jsem měl ve studiu hosty, dopoledne nás navštívil frontman kapely Otazník Ludva, s ním tu byl také Robin, no a za civilní obranu Mára. Povídali jsme si o akcích, které se chystají, bylo to velmi příjemné povídání, ještě jednou děkuju za návštěvu. Výročák kapely Seven, na to vás rozhodně zveme už příští týden v Mladé Boleslavi. Rozhodně o tom ještě bude řeč a my vás ještě několikrát pozveme, ale abychom nepředvíhali, pojďme se podívat na akce, které nás čekají tento týden. V pátek samozřejmě koncerty na Valečově. Lupeny jsme vám dnes dopoledne opět rozdali, pokud se nepletu, vyhrála Verča. V Mnichově Hradišti bude v sobotu sousedská slavnost, přátelé. Na pódiu vystoupí umělci, zpěváci, vystřídají se tu taneční skupiny i sportovci. Centrum města prostě užije jedinečnou přátelskou atmosférou, která v Hradišti k polovině září už od roku 2015 prostě patří. No a v sobotu bude také Koupák Fest v Mladé Boleslavi, Xindl X, Support Lesbians, Voxel anebo East Clintwood. No a protože muziky není nikdy dost, tak já mám pro vás další. Užívejte si úterní odpoledne ve společnosti Rádia MB.
1: Rádio MB. Za

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB. Posloucháš správně.

Pěkné odpoledne, je to tak, blíží se 17. hodina, znamená to, že si dáme zprávy, znamená to, že za chvilku začne hokejové utkání Mladá Boleslav Litvínov. No a když jsme u sportu, tak nemůžeme zapomenout na to, že slavná fotbalová Liga mistrů je zpět. Úvodní večer milionářské soutěže nabídne dnes 6 zápasů a o největší pozornost si říká především šlágr, který začne v 21 hodin. Real Madrid na Santiago Bernabeu přivítá Inter Milán. Já osobně jsem teďka rozpolcený, protože mě začala i další řada Love Island, takže já potřebuju sledovat nejen Ligu mistrů a hokej, ale také Love Island a ještě začnou Zrádci. Najednou je toho strašně moc, no. A ve čtvrtek pak hraje také Ligu mistrů Slavia. Do toho, že jo, v pátek koncerty na Valečově, v sobotu Koupák Fest v Mladé Boleslavi, anebo třeba v Mnichově Hradišti sousedská slavnost. Je z čeho vybírat, nudit se nebudeme.

0: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavská.
1: Bylo 17 hodin.
0: Rádio MB.
1: Rádio MB. To podstatné právě teď.
2: Úterý 8. září a já pro vás mám další zprávy. V Mladé Boleslavi začne ve čtvrtek 17. září rekonstrukce vodovodu v ulici Jana Palacha. Práce omezí parkování před blokem domů číslo 1027 až 1037. Omezení potrvá předběžně do 20. října. Jako náhradní parkování bude možné využít plochu v Havlíčkově ulici u křižovatky s Jana Palacha, nedaleko odboru dopravy. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch si je vědom některých neefektivních prvků v systému veřejného zdravotnictví a připouští změny, které se ale podle něj nesmí projevit v péči o pacienty. Tady je ministr Vojtěch.
3: Já jako minister zdravotnictví vždy budu prosazovat, abychom investovali do zdravotnictví, to je logické. A na druhou stranu určitě existují i neefektivity v systému, to je zřejmé, takže hledejme právě ty neefektivity, které nebudou mít dopad na péči o pacienty, ale já si nemyslím, že to je přímo kapitole ministerstva zdravotnictví, která je poměrně malá, ale spíše o systému veřejného zdravotního pojištění.
1: Sportovní servis.
2: Česká tenistka Linda Nosková se dnes utká ve čtvrtfinále US Open s obhájkyní titulu a světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Zápas v New Yorku začne v 17 hodin českého času. Nosková postoupila do čtvrtfinále US Open poprvé v kariéře. To byly další zprávy Rádia MB. Krásné úterý.
1: Rádio MB.
0: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: po 17. hodině si dáváte Rádio MBE 8. září a dnešek patří Mezinárodnímu dni gramotnosti. Připomíná nám, jak důležité je umět číst a psát, což zní jako naprostá samozřejmost. Dokud si neuvědomíme, kolik času dnes člověk stráví čtením věcí, které vůbec číst nechtěl. Smluvní podmínky, upozornění, dlouhé e-maily, návody, malé písmeno na obalech a najednou přijde zpráva od kamaráda máš minutku a najednou čteme s obrovskou pozorností, protože víme, že za těmi slovy může být půlhodinový problém. Takže dnes můžeme oslavit gramotnost tím nejjednodušším způsobem. Něco si přečíst, něco napsat a hlavně si dávat pozor, co vlastně podepisujeme. Je úterý 8. září, svátek slaví Mariany. Přeju všechno nejlepší. No a teď začíná hodina s Davidem.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: V pátek 11. září to pod hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.

Parádní poslech Rádia MB vám přeji. Teď pojďme opět na trh, kde se objevují miniaturní počítače s výkonem, za který by se ještě nedávno člověk nebal dát pořádnou skříň pod stůl. Některé nové modely mají obrovskou operační paměť a zvládnou práci, kterou byste čekali od velkého pracovního počítače. No a já se teď těším na další fázi vývoje. Počítač bude velký jako krabička od sirek, ale bude stát tolik, že si k němu pořídíte bezpečnostní schránku. Hezký den vám přeji. Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
6: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvený program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.

V úterý 8. září ladíte rádio MBNu a přátelé, internet si zase našel zvíře, které vůbec netuší, že je slavné. Jmenuje se Jimothy, žije v Seattlu a je to mýval, který má pravděpodobně kvůli vrozené vadě páteře neobvykle krátké a kulaté tělo. Lidé si ho zamilovali, protože vypadá trošku jako mýval, kterého někdo omylem zabalil příliš natěsno, anebo třeba bochník chleba. No a přesně tohle je internet. Miliony lidí řeší každý den ekonomiku, politiku a budoucnost lidstva a pak se všichni zastaví u mývala, protože je prostě kulatý. No nic, mějte hezký zbytek úterka, já se na vás těším opět zítra, to už budeme mít středu 9. a teď se těším na slyšenou.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Další zprávy Rádia MB pro vás máme právě teď, vítejte u nich. V Mladé Boleslavi se v neděli 13. září uskuteční textilní neděle s ošatníkem. Od 10 do 16 hodin mohou lidé odevzdávat nepotřebné oblečení a boty na třech místech u odboru dopravy na severním sídlišti, u 6. základní školy a před ošatníkem na Starém městě. Zachovalé věci poputují k lidem v sociální nouzi. Minister školství Robert Plaga před jednáním s motoristy o rozpočtových úsporách zdůraznil, že závazek programového prohlášení na růst platu učitelů rozložil do 3 let, jinak by byl rozpočet na příští rok vyšší. Tady jsou jeho slova.
3: Dneska na základních školách máme přes 100 000 dětí, které mají nějaké podpůrné opatření. Pokud byste je chtěli dávat do speciálních škol, tak zaprvé upozorňuji, že speciální školy jsou 3x dražší na jednoho žáka než školy běžné. Za druhé, většina dětí do speciálních zvláštních škol nepatří, jsou inteligentní, potřebují jenom podporu. Potom se budeme bavit, pokud někdo potřebuje vysvětlit vícekrát, jsem připraven.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisty Mladé Boleslavi čeká v sobotu 12. září další zápas Šance ligy. Od 15 hodin nastoupí na hřišti Slovanu Liberec. Boleslav je po 7 kolech na 3. místě tabulky a v nové sezóně zatím neprohrála. Liberec je 2., takže půjde o přímý souboj týmů z čela soutěže. Za námi jsou další aktuální zprávy, mějte krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio. Atlantis.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty sachriste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci. Radio M.

0: sukoradi.cz.
1: V pátek 11. září to pod Hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun, smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: Pavelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: Posloucháš správně.

0: celebration of the world of Scatland. Good night.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: posloucháš Jsme tým.
1: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kulturamb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
2: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Česka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: be fine. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio MB. Z